cresce. Jenže už to není jako kdysi. Jenže už to není jako kdysi. Kry jsou teď v kanálech celý hejna. Proto je to práce velmi.